0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimo o horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
1: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah!
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
2: Pekimovo horúce kreslo.
3: Tri prasiatka.
4: Tento program je nevhodný a nepripustný pre maloletých do 18 rokov.
5: Oliver, Samuel a samozvaný
6: Tri prasiatka na Európe 2.
7: Opäť po týždni sú tu tri prasiatka a druhá časť rozhovoru s profesionálnou spoločničkou Ninou. Tak poďme na to.
8: Ešte mám jednu otázku, na ktorú nemusíš odpovedať, keď nechceš, ale zaujímavé ma to. A podľa mňa mnohých aj poslucháčov. Že čo potom na to povedali napríklad tvoja maminka, že keď už zistila, že čo sa deje? Keď nechceš, nemusíš.
9: Maminka, no. Tam asi nešlo hlavně o to, co jsem dělala nebo nedělala, protože ona se mnou nebyla v kontaktu, jako tam, ona mi řekla, že pro ní jsem umřela tím, že jsem odešla z té díry. Jenomže jak se na ní byla fixovaná, tak já jsem se celý jako léta pokoušela prostě vždycky tam klepat a všechno a prostě jako ne a ne a ne, dokonce obešla tenkrát rodinu s tím, aby mě nikdo nepomáhal, protože ona žila v tom, že když jako padnu na to dno, budu třeba na té ulici nebo nějak, tak jako budu nucená se do té víry vrátit a ona mě tím zachrání, že jo. Takže ona zaujala tento pevný postoj, i když jí to asi bolelo. No a pak jsem se dozvěděla, to dva roky dozadu, mi volal můj manžel, který se tak nějak pokoušel k ní dostat, že má rakovinu, že umírá, tak nějak se mnou chtěla sejít. Tam jsme si nějaké jako věci řekli, ale nadále prostě trvala na tom, i v tom konci, že teda jako ne, jo, kvůli té víře, no. Takže tam to je takový jako hodně, hodně bolestivý, no.
8: Ok, to mám mrzí.
9: Je to tak nějak, to je.
8: Tak pojďme o této témy rychle preč.
10: Pojďme. Alebo povedz ty. Ale nemusíme toto vôbec.
9: Já jako v pohodě, já jsem otevřená, upřímná, takže...
10: A keď chceš, môžeš si dať pauzičku, vodičku.
9: Jenom vám chci ještě říct tý knížce teda, že odvedu pozornost. Abyste neřekli, že teda jsem unavená, jsem taková nějaká, že já jsem se jako fakt připravovala. A dokonce, jak jsem zjistila, tak mi připravovala i maminka na ten podcast vás. Protože...
8: Ha, čoho?
9: Ano. Tri prasiatka, pánové.
8: Wow.
9: Detailně jsem studovala.
8: Prasiatka.
9: Ano, detailně jsem studovala. Tady o vás různé příběhy, jak jste stavili svá obydlí každým jiným způsobem.
10: Čekaj, když jsi nám konečně počítal. Wow.
9: Takže tak.
8: Tak, to je krásné. Ďakujem. Ja som myslel, že to je nejaký notes, že to je nejaký zápisník, že tam máš zapísaný
9: dobrý studijný materiál v vašom podcast.
8: Ale... to je super. Toto si mala ešte od tvojej maminky?
9: Áno, to si pamatujú, že mi prečítala. No. Úplne to vidím.
8: Krab a volavka.
10: To
8: k jezeru plnému ryb se přistřelila volavka.
9: Vidíš, můžeš suplovat maminku teďko. Čtím mi, prosím.
8: Kůzlátek, no, to bude v češtině také zložit, ale wow, milé od těba, velmi.
7: Že jsi si takto vzpomenula.
8: Že jsi bola v knižnici ujebať.
10: Nádhera. Že jsi to zobrala z kočíka.
9: Já jsem chtěla totiž vzít ještě něco jiného jako dárek, ale už jsem to nestihla. Já jsem mám chtěla vzít vzhledem k tomu, že je ta grilovací sezóna. Tak takový ten pytel s tím uhlím jsem vám myslela, že vám tady nakonec dám jako prezent, jo. A vy jste si ho grilovali. Tri prasiatka.
7: Uhlí. Tak regulárně podle mě si prvý host za 3 roky, čo nám priniesol darček.
10: Darček. Nie, to sa už stalo. Pamätám si minimálne.
8: Áno, balíčky.
10: Áno. Kto to bolo?
8: Nebola to tá, čo točila film?
10: Áno.
8: O tom mnoho...
10: Áno.
8: No, dobre. Anyway, veľmi si to vážime.
7: Ďakujeme.
8: Takto personalizovanú knižku. Je to skvelé.
9: Je hodne stará knižka. Hodne. Jak som to starodávna.
8: Schválne.
7: No.
8: Ale ak bude ročníkom tak, ako ty, tak to znamená, že ty si o sebe povedal, že si stará.
7: Tak 1992.
9: No, to by byli 2 roky.
8: Ano. 90-ka?
9: No, okay. Takže od mých 2 let mi to maminka četla teda.
7: Wow, pekne. Takže budeme vždy na teba myslieť, keď budeme 3 prasiatka.
9: Ďakujem.
7: No dobre, tak
10: poďme. Ale ja som vám to prišiel ukázať, aby ste si to nechali, že to je moja pamiatka.
9: Tak ja to takhle nechám u vás uložený a kdyby to měla nejakú tendenci, tak se za váma aspoň budu mít důvod stavit.
7: Napríklad, áno.
10: Akože budeš mať tri dôvody, lebo každý za vám, ak budeš odcházať. Ale
8: nezávislo od teba.
10: Budeme okrem toho aj knižnica a my budeme mať zámienku. Vlastne.
8: Archív. Hej, presne. A čo všetko nájde človek v tom wellnesse, keď u teba príde?
7: Môžeme ešte prepať, ja mám ešte jednu otázku.
10: To už je klinická otázka. Ale...
8: Veď už sa snažím dopracovať.
7: Že ešte predtým, než pojeme na tieto ako keby ultra brutál sexovacie témy, tak ešte predtým, ešte jednu otázku by som sa chcel spýtať na tú rodinu, môžem? Keď nebudeš si odpovedať...
9: Poď do mňa, poď do
7: mňa. Jebni ma touto knihou po hlave, keď nebudeš
10: si odpovedať. To by si mohla tak
7: čiť. Škoda knihy.
9: Telefón, telefón.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
9: 3 prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Aj dnes večer v štúdiu u troch prasiatok na Európe 2 si zasadla luxusná spoločníčka Nina. Ty si spomínala, že máš dceru.
2: Áno.
1: Môžeme vedieť, koľko má rokov, či nie?
2: Teď je... bude v září 9.
1: 9. A ona to nejak vníma, vie, cíti niečo?
2: No to je tak, že ako tá rodina, myslím, bývalý manžel kolikrát, tak ako, myslím si, že v nejakým tom naštvání to tam před ní ako hodne často padlo. A ona jakože tuší, ale protože právě tady si to nějak jako dělovalo. Nicméně já říkám, že maminka fotí a hotovo.
1: OK.
2: Jo.
1: A kebyže můžeš vrátit čas před 9 rokov, 9 rokov dozadu, zmenila by si něco?
2: Určitě ne, protože já jsem ráda, že ji mám.
1: OK. Myslím a... na tvé práci?
2: Ne.
1: OK.
2: Ne, to bych musela sáhnout úplně jinam. OK. Potom.
1: Máš aj takú nejakú cestičku, ktorá, ktorou by si chcela v živote ísť úplne, že inou? Že ja neviem, že tvoj sen je mať vesmírnu agentúru, ja neviem.
2: Jako do nedávna to tak bylo, že som sa furt snažila jako brousiť úplne inám. A pak jsem zjistila, že to vlastně blbost, protože tohle to...
3: je svět, kterému...
2: Jo, kterému mi rozumím, takže proto i jako ty gay a tyhle ty věci, protože jsem se, když jsem se pouštila do něčeho... Ty gay
3: věci.
2: A tak když jsem se snažila se do něčeho pouštět jiného, tak jo, neměla jsem, kdo by mi s tím pomohl a... Prostě nerozuměla jsem tomu, no. I když jsem měla spoustu různých nápadů dělat, ještě jsem chtěla aplikaci ohledně týhle práce s Robertem, už to bylo rozjetý. Dělala jsem různý dovozy, různých pití do domejkány a takovýhle různý věci. Teď mě napadl ještě jeden podnikatelský záměr s pytlíkama od svačiny, ale to vám říkat nebudu. Takový jako upgrade, co by mohli pak nakupovat Lidly a tak. Okay. Ne, ale já mám jako strašně nápadů, strašně. Mm. Ale prostě jako nemám kolem sebe ty lidi, kteří, jo, tak se snažím jít teda touhletou cestou a přemýšlela jsem, udělám jako jeden tady salon, dobrý, udělám druhý. Jo, a ono to je takový, že jako za poslední rok se mi fakt jako ten život změnil úplně diametrálně. Jsem strašně šťastná a úplně jsem změnil život. A je to takový, že člověk jako tyhle ty věci přicházejí tak nějak do cesty kres různý lidi a tak, jak to má být, takže já si říkám, že se jako nechávám volně a pak ty nápady a lidi a prostě jo, ty příležitosti takhle prostě většinou přijdou, pokud se člověk jako nějak snaží, koncentruje a...
1: Pojď, ješ.
3: Vieš si touto prácou, ktorou robíš akože dobre aj napríklad pošetriť na to, aby si potom...
2: Snažím sa, akorát ja som taková, že ja mám strašne veľký výdaj. Ja zároveň, když už tohle dělám, tak ja potřebuji trošku, říkám, nesedieť jak kločna na hřadovišti, ale samozrejme si užívať toho života, takže proste jezdiť, cestovať, kúpiť si hezký auto, hezký veci na sebe. O druhý se ráda starám. Mm-hmm. Hodně, moc ráda. Tady bych jako vyhrála miliony, tak prostě mi bude bavit a charita tohle a tohle. Takže tak, ale jako samozřejmě šetřím, jo. A vždycky si říkám, už musím začít trošku jako víc. Ale furt je něco, vždycky něco vymyslím. Buď to nějakou cestu někam, nebo teď zase svatbu, nebo něco. Ale jako samozřejmě šetřím, to jako musí být, jo, při mých výdajích prostě to jako taky měsíční výdaj prostě musím mít na straně. Okay. Člověk nikdy neví, co se mu stane, jo.
1: Vedela by si nám povedať číslo mužov, s ktorými si spala?
2: To vôbec, to som jako nepočítala, ale asi to bude hodne, no.
1: Čo to znamená hodne? Skúsa sme tak, že
2: približiť. Vôbec, ja vôbec nemám predstavu.
1: Ale sú to, že desiatky, stovky, tisícky, milióny?
2: Asi tisícky, tak ja som ja, třeba čo som dala v tom Nemecku, tak tam som ja kolem 10 mužov za den. Mhm. Jo. No, to jsem byla ještě mladá a v rozpuchu a v energii. Já dneska si říkám, to není možné. To jsem jako jela fakt jak blázen.
1: A teraz je jaký kolik, jaký příjemer?
2: A jako denní, no, když nemám nic, když se mi nechce dělat, no. Si vále. Ale já se myslím, že kolem 4-5 lidí záleží, jak prostě se mi chce, jak jsem unavená, jak to je prostě, jo.
4: No, že teda teraz máš, že takže 3-4
1: denně,
4: max.
2: Někdy.
4: No ale mňa vieš, čo zaujímavé, jak ti zavolal ten telefon, že ty by si bola schopná napríklad ísť hneď, alebo tak bežný deň ti niekto zavolá, že vieš ísť hneď, alebo je tam nejaký proces, že musíš sa nejak pripraviť, ja neviem, niečo.
2: No,
4: máš chuť vždy, ale takhle, nemáš chuť
2: jako
4: nikdy.
2: Dřív jsem to hrozně řešila. Třeba jsem nešla na eskort, jsem jako nevyšla nenamalována a jenom šaty. A dneska já to fakt jako neřeším. A oni ty klienti mají radši, čím jsem přirozenější. Já jsem taková, jako, že když třeba někdo domů, tak řeknu, hele, nejradši, tak mám řízek nebo něco.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
2: 3 prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Pozdravujeme z Európy 2, my sme Oliver, Samo a samozvaný, vaše obľúbené tri prasiatka Late Night Show, kde je možné úplne všetko a práve dnes si do nášho kresla zasadla luxusná spoločníčka Nina.
2: A oni mě mají rádi právě kvůli tomu, že jsem taková dle, jo. Takže teď už to jako tak jako neřeším, pokud fakt nejsem unavená, nebo třeba si odpočinout, lehnout na si oběd nebo něco, což mi taky kolikrát ty klienti mě znají, že na mě přijde náhlý hlad a musím okamžitě jíst, tak já tady máš sušenky, tady máš tohle.
3: Jo, no, takže... Aby si ještě připravoval jedlo.
2: No, takže prostě já to už to neřeším, pokud to tak jedu. Nebo jedu většinou chodí ke mně, ale...
1: A ty tak hovoríš, ako keby si mala veľa takých pravidelných klientov, ktorí no, sú už tvoji kamoši,
2: jo, ako keby. Jo, presne tak to je.
1: Koľko ich tak máš, týchto kamarátov?
2: Hodne, pretože ja tam v tom, v té oblasti nemám nejakú konkurenciu. Mm-hmm. Takže oni si mě strašně jako vážej a mají mě rádi.
1: Takže v oblasti tam, kde býváš, myslíš?
2: Mm-hmm.
1: A tak.
2: Okay. Je to tam, jako co jsem slyšela, tak je to takový špatný, takže oni jsou fakt rádi, že mě mají.
3: Mě se mě zajímá, že keď si takto, no to nie je úplně podle mě tradičné, že si člověk na tvojom pracovnom postavení vytvára akože vzťahy s tými lidmi. Či se někdy nestalo aj, že si vytvorila možno blížší vzťah, jako si sama chcela?
2: No spíš je to jakoby... opačný problém, protože já jsem strašně, jako já to, tu práci neumím dělat tak, jak o nějaký můj kamarád se řekl klient, že jako mechanik. Mm-hmm. Já prostě nad každým klientem přemýšlím, snažím se do něj nějakým způsobem vžít, vlížit se s ním, aby se cítil fakt dobře, bavit se s ním o nějakých tématech, které ho zajímají, pamatovat si, co mě říká, aby to bylo pro oba, nejenom prostě to oddělat, i pro mě je to pak příjemnější. Jo, že si na to dotyčného můžu jako těšit, ono nám něco uvolnění. Ale může se samozřejmě stát, protože já takováhle se snažím být ke všem. Mm-hmm. Jenomže když takhle přijde někdo to, tak si může to vykládat, že jsem se zamilovala. Jo.
4: Ale to je tvoje tajná zbraň, však?
2: Ano.
4: No.
2: Takže jako tohle je trošku těžký to, ale párkrát. No. Jednou se mi to stalo teda hodně.
4: Povedz nám to. Bylo...
2: No
4: to,
2: mě...
4: je, to je taký sen, víš?
2: Snad to nebude poslouchat. Snad to nebude poslouchat. Měla jsem klienta, který byl jako fajn a přišel vlastně jeden den dopoledne, pak najednou psal, že ještě odpoledne chce, už ani jako nic moc nechtěl a druhý den, tak to už jsem věděla, že jako, jo, že asi tam nějaký vztah je. Takže pak jsme naplánovali nějaký společný kola, ale teda samozřejmě za peníze furt. No a on potom jako se nějak jako nafixoval a teď si přestal, že jakoby k synovi, asi si mě, on si mě, já jsem možná to trošku jsem si za to mohla i sama, že jsem nějaký chvilice se nějak jako bavila s nějakým rozpoložením, ale nějak si jako asi myslel, že jsem chudák, jo, že tohle dělám a že mě prostě zachrání. A já jsem se bavila s ním o to a říkám, tak jo, tak mi udělej jako nějaký biznes, když chceš, tak máš ty peníze. Ale bavila jsem se o biznise, který by byl biznes, který by mě vykompenzoval moje příjmy, které prostě díky bohu jsou takový, jaký jsou. Mm-hmm. A on přišel s nějakým jako stánkem, jako že tam budu stát se zmrzlinou a takhle. A říkám, že to úplně jako, jo, já nechci nic říkat, třeba bude doba, kdy budu za to ráda, jo, že mám práci, jo. Ale říkám, tohle, to prostě jako ne, jako, to, tak udělej wellness centrum někde tohle a říkám, tohle ne. A on jako zklamaný, že teda, ještě mi poslal teda v noci 100 000 korun, jako jen tak na účet a říkám, to děkuji, že to nic nechce. Tak mě takový pořád mi dodal jako... tu důvěru v mě, že to opravdu myslí vážně, že není jako ostatní, který mi něco slibují a nic, tak to bylo mě hezký, ale nabil tohle dojma a říkám, hele, to jako promiň, to ne. A teď ještě mělo takovýho fajn syna, ono, já doufám, že jako, když on syn nebude chtít přijít s něčím za mnou, se bude bát, že přijde za tebou a on má plišáka a jako to, a já říkám, já takový nematerský typ. A říkám, tak to ne, jako no, tak byl zklamaný, že si to jako přestal jinak. Že od toho čekal něco jiného, no. To prostě takhle jako je, no.
1: Takže ty no hej, však toto asi může někdy nastat, ale tak to je ten lepší případ, jako keby to mal být nějaký...
2: No jasně, nějaký blázen, který...
1: Násilník a jenom,
4: no, čo? Ty jsi se do někoho jakože aj zamilovala? Aspoň trochu?
2: No jednou. Jednou jsem se takhle do někoho zamilovala a vznikla z toho dítě.
1: Ano?
2: No.
1: Aha, počkej.
4: Ale to nebyl klient, bol to klient? Okay.
2: A o tom bych už to dále moc neto, vzhledem okay. K tomu, aby mě pak nevrátil něčím po hlavě i celá rodina.
1: Okay, jasné. No, zaujímavé, akože Peci, ty máš úplně takovou inú energiu, ako by som čakal. Co mi to páči?
2: Děkuji.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
2: 3 prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: Samuel
1: a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
2: Luxusná spoločnička Nina aj dnes u nás v štúdiu Troch prasiatok. Krásny dobrý večer.
3: Ako vnímaš mužov? Vnímaš ich ako proste sprosté, telatá, čelce vytupené, smradlavé.
4: Tak smradlavý, smradlavý, jo. Ale... Nezrušuj. Ne, já chlapi miluju, jako mám prostě tu já potřebuji tu mužskou prostě taky, potřebuji tu mužskou energii a mě to hrozně jako dobíjí. A chlapi mám ráda.
5: Je zrané, jak ti to tak celé sedí, pro toho, čo hovoríš.
4: Jako mám ráda, i ženský, ale co mi za celý život, teďka mám jednu kamarádku, ale nějak mě ty ženský jako do toho kolektivu mě vždycky nějak udusaj. Mezi chlapama se cítím dobře, ženský mě vždycky nějak jako srazej a tam jsem jako takhle. A nějak mě prostě nemají rádi, já vždycky, jak dělám prostě pro všechny všechno, tak já do toho stavu i s tou ženskou dám strašnou energii a prostě všechno. A oni většinou to využijou. A po každý se mi stalo, že jsem pak jako jo, zaplakala. Takže já prostě radši se obklopuju chlapama, protože tam není nějaká ta závist, nebo já nevím co, a, jo, a pomluvy a takovýhle věci, jo.
5: Ideme, lebo jsme to aj slubili.
4: Proto taky, promiň, proto ano? Taky ten gay salon. Protože já ho mám rád.
5: My tam přijdeme.
4: Proto jako nejčím vlastně, že vezmu tam holky, udělám masáž, a pak si říkám ne. Ty mě prostě sežerou, já na ně budu hodná, nebudu si udržovat takový ten distanc pracovní, jo, budu srdečná, budu tam lítat, budu dělat kafe a tohle a půjčovat jim peníze a půjčovat co všechno. A oni se mi pak vyspějí s chlapem a ještě mě pomluví, řeknou, že se mi nějak pásla nebo něco takového. Říkám, to jako ne. Takže tak, promiň, už můžu mluvit dál.
5: No, nie.
4: Já se k tomu geslu ještě vrátím za chvíli.
5: Ideme dať také rýchle kolo otázok a ty budeš hovoriť áno, nie, alebo keď nechceš, neodpovieš, ale dáme si, že praktiky, ktoré robíš, alebo nerobíš. Môže byť?
3: Jo. Nice. Dobre.
5: Pissing.
4: Jo.
5: Často?
4: Často.
5: OK, máš to rada?
4: No, takhle jako v práci jsem to jenom...
3: Nejsou praktiky.
4: No, já na to musím mít
5: otvára
4: prostě
5: to,
4: jako
5: otvára
4: takovou...
5: Otvára to tém. Okay.
4: Takhle, já na to musím mít na tyhle ty věci chuť. Jo, a to jako nepřichází většinou k tý práci. Většinou k tý práci to člověk dělá jako... A taky kolikrát řeknu, že to nedělám, protože to nechce. Mm-hmm.
3: Takže tak si to přizpůsobuju.
2: No. Anální sex.
4: Anální sex v práci to už nedělám. Když jsem ho dělala, teď už to nějak nemám zapotřebí.
2: Teď už ne.
3: Už ne.
2: Dnes sme to riešili. Dýmink.
3: No, chcel som takéto, že BDSM a tieto veci, že...
4: BDSM nedelám. Pak ako nemám to za fotky.
5: No to mi nesedí s tým, čo hovoríš, že máš taký priateľský
4: predstav. Ale vzhledem k tomu, co mám za fotky na inzerci, tak spoustu ľudí mi to píše. A jako někdo mi řekl, ja se bojím, jaká seš, akože tam vypadám asi přísne a ja som úplne iná, než... Proste, jo, ja bych to jako nedokázala niekomu ubližovať.
2: Môžem ukázať, ako vyzerá tvoj inzerát?
4: Jo, jasný.
5: No a kým to uvidíte, tak sa pýtajte, lebo tam už to asi bude aj napísané. No.
2: Za rimming. Rimming.
4: Hele, rimming. V minulosti jsem ho tak jako kolikrát udělala, to jsem byla mladá z nějakých těch finančních důvodů, ale nedělám to, nemám to zapotřebí. Jak říkám, něco jiného je doma, něco jiného je prostě v práci.
3: Dobře, ne... bavíme se čisto iba o pracovních praktikách.
4: Dobře. Je tady nějaký náhled inzerátky.
2: Také jsou ještě.
4: Takže takhle si listujte. Je to ještě dobrá, ale na tom druhém, jakoby na tom druhém serveru mám takovou fotku jako vyloženě, no tuhle tu a pak ještě jako jo, že tam ty lidi mají pocit, že jsem taková drsnější.
2: Působíš tak?
4: No.
2: A, tak drsně.
3: No a tuto je napísané, že ty si neo a 30 rokov, ale vlastně je to asi bežné takto trošku zavádzat na takýchto stránkách, že?
4: Ale tam jde o to, že jsou i lidi, kteří fakt jako nechápu to proč. Když se mi budeš líbit, tak když se mi líbíš a budu chtít svou do postele, tak se tě nebudu ptát, jako, jestli jsi o 3 roky starší, než mi, jo, prostě mi to jedno, líbí se mi.
5: Jasne.
4: Ale někdo jako to fakt jako řeší a myslím si, že to řeší z toho důvodu, protože podle mě, když uvidí tam holku, která má tam vyšší věk, tak si budou myslet tím, že můžou ty fotky být starý nebo upravený nebo něco, jo? Takže tak a já si myslím, že jako ještě v tom takhle můžu mít.
3: Áno.
5: Stalo sa niekedy, že niekto prišiel a otočil sa? Že normálne povedal, že tak s tebou nie?
4: Ne, naopak, vždycky tie lidi, co mi jako přijdu, říkají, ty seš hezčí než na fotkách.
5: OK.
4: Jo, takže zatím to říkám, když tohle říkají, tak je to dobrý ještě.
5: Áno,
4: jasne. Jo, já se nedokážu představit, jsou holky, který prostě falšujou ty fotky a jak ponižující musí být pocit, když prostě ten klient dorazí a on řekne, hele, to nejseš ty, jako já jdu. To by mě jako sejmulo.
1: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka.
4: 3 prasiatka.
1: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rio.

0: Není to jako úporná, že jo? Mm-hmm. Úporná se musí chodit prostě jednou za 14 dnů.
1: Ale to je to iba z ochranu asi,
0: je. No právě, a to je další věc, kterou prostě taky to porno, kromě toho, že to je hrozná práce, řehole. Tak tamhle si uděláš ty testy, jo, půjdeš na diskotéku, zapícháš si s proměnutím, bez gumy něco chytneš a druhý den nastoupíš na plac a já chytnu, že jo, něco. To je prostě špatně, já to zdraví si hlídám. Takže prostě jako bez, a to se stane, že ty lidi, já to nechápu v dnešní době, která, kdy je takováhle osvěta o nemoce, která ty má doma manželku, ti řekne, neboj si, já mám doma manželku a dám ti příplatek za to, že půjdeš bez. A si říkám, tyhle kurva, co to jako je? Když dám jemu bez, to znamená, že dám každému, budu mít nemoc a on ji přitáhne domů a má doma manželku, ne, ještě mi takhle jako řekne. Takže fakt jako...
2: A stalo sa ti niekedy, že si počula možno nejaký príbeh, alebo u teba, to je jedno, že bola tam vážna nemoc, kvôli ktoré musela tá baba skončiť?
0: No, takhle, ono si myslím, že to nikdo neřekne, ne. Ja, kdyby si mi něco takového stalo, tak prostě řeknu, ale já jsem skončila, protože prostě už to nechci dělat.
2: Ne, že si něco vymyslí.
0: Ale neřeknu, že jako veřejně to, jo, to.
2: No, jasně, tak ale tak.
0: To by se totiž i strhla nějaká vlna třeba i těch klientů, kteří by dostali strach, že jo, nebo nějakých, jo, to se rozkřikne. Mm-hmm. Takže já teda nikoho neznám, protože já se s nikým nestýkám.
2: OK, jo. Jsi sama, ty jsi no. Firma.
0: Tak, já prostě vždycky někdo praktiku. Říká, ty nemůžeš a máš kamarádku, říkám, ne, žádnou kamarádku.
2: Mám další praktiku. Deep troll.
0: No, jo, ale musím být takový malý. Jo.
1: No, hovorím, máš troch klientov.
0: Ne, hele, vždycky
2: dokopy máme taky.
0: Být tak, že jako ne do nějakého toho dávení, do nějakého blití, že mi někdo drží hlavu a ty prostě jako kufka. To fakt jako ne. To, když dělám, tak si to určím sama tak, jak jako já chci a ne, že mě tam někdo prostě z nás umě v obličej.
1: Strašně zaujímají tři věci.
3: Tři.
1: Najmenší penis, který kedy přišel, to je prvá věc.
0: Jo, no, to mám přítel.
1: Výborně.
0: Ne, to byl vtip samozřejmě.
1: Proto stále hra.
0: Ten má super penis. Já nevím, to byl takový penis, který on mi říká potom, hele, už na něj dej gumu. A já říkám, já jsem si nevšimla, že stojí. No. Jako to bylo tak malé, že prostě...
2: A čo potom?
0: No nic, no.
2: Oh. Ako si to potom zahrala?
0: No tak to člověk vždycky zahraje nějak, jako no. Oni ty klienti prostě tam jdou s něčím, čemu chtějí věřit. No, jo, nebo kolikrát jako řeknou, hele, ty prostě to je fakt vidět, že jsi jako brutálně nadržená, to se říkám, A já si, jako člověk přemýšlím nad tím, že tu myčku nevyndal nebo něco.
2: Ne,
0: a nechci to tady takhle říkat, jako vzkaz klientům, že se mi to nelíbí, ale prostě samozřejmě...
2: Jsou momenty, kdy si to prostě páčí.
0: Kdy prostě, ano, kdy to člověk dělá tak, aby prostě je to práce, tak to už jsem zaplaceno, kdy jako to člověk dělá, že to ne, není to vždycky jako...
1: Největší peníze. Lebo akože toto mi príde, že to je ešte ťažšie odmietnúť.
0: No, to mi kolikrát někdo píše a říkám, problém s tím nemám, to mi nevadí, protože je zvláštní, že když se, pardon.
1: Napíše, tak to vyzerá, jako kdyby se išlo pochvalit, že
0: no, nevadí, že mám
1: strašně obrovský penis.
0: No, prej, oni píšou, že kolikrát jako je hoky odmítaj, takže radši se jako zeptaj. A já si myslím, že i s malým penisem to jako jde udělat tak, aby to bolelo. A naopak třeba s velkým to nebolí, když to ten člověk umí, protože on je zvyklý, protože souložit tak, že má velký péro, tak aby byl jako hladplný. Takže s tímhle tím to bylo velký, to bylo nějaký černo, když si dávno. A pak ještě můj kamarád, ten má normálně, to on je hubenej. A to jsem neviděla, to je prostě kůň, to je kůň ten člověk.
1: Ukaž, ale.
0: Toho kamaráda mu zavolat. Prosím tě, Honzo, ukaž nám tady péro do vysílání. Ne, já jsem si takhle, jakože fakt jako pár.
2: Ty kokos, to je koleno.
3: To si jako zvládla.
0: Dobře, on to s tím umí.
1: Wow.
0: A tam, když je člověk jako zrušený samozřejmě, což na tyhle ty věci jako musí být, tak to nějak jako všechno roztáhne, že když to tak není a to, tak to prostě bolí. Mm.
1: My to končíme a počujeme sa opäť o týždeň.
2: Ľúbte sa, množte sa.
0: Ahoj.
4: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
0: 3 prasiatka.
4: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.